trial. Trial.

trial. Trial.

Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

trial. Trial.

Bye. Bye.

try. Trial. Trial. Trial.

Kapsíčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: zvrátka. Bratříčku, neclikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Prší a venku se setmělo.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial. Trial.
2: Já vím.
0: Trial.
2: Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně je to.

Trial? Trial? Trial? Trial? Trial?

stínu. Hlína se mění krvavou kaší.

around.

control. Try.

0: trial.
1: Snad uvěříš,
0: trial.
1: Nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů jdou za tebou. Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít.

0: Já vím,
1: Trial.
0: Že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Někdy zbytečně, mladý šílence.
0: Trial.
1: To se pak seře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše.
0: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Wow.
2: Stýskat se mi stýská, po nás dvoj se mi stýská.
1: Wow.

0: někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,
1: Trial.
0: Často

being straight.

well. Well.

0: trial.
1: Sorry seems to be the hardest word.
0: Trial.

0: Máma, sundej kytku z kabátu.
1: Čau.
0: Za chvíli nebude k něčemu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet.

trial.

trial. Trial.

trial

trial. Trial.

0: trial.
1: He's always by my side.
0: Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu se po té cestě potloukám. Lásko,
0: trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

try. Trial. Trial.

0: trials.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: mám štěstný smích, když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Trial.

0: trial. Trial.
1: Tý milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence, to se pak sevře v krku.

Trial. Trial. Trial. Trial.

trial.

trial.

try. Bye.

Bye. Trial.

0: trial.
1: Snad trial. Nejhorší je zůstat sám. Kolik snů
0: trial.
1: Pak

0: já chtěl bych
1: na příčku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

Vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Pavel.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Pavel.

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Stýská se mi stýská po nás dvou. Se mi stýská.

trial. Trial. Trial.

0: jen žít. Kapříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
1: Trial.
0: Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku,

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: Ale konec toho strašně lituje.

called... Trial

Strava.

trial

Trial.

Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

0: trial.
1: The coyote calls.
0: Trial.
1: The howling winds wail.
0: Trial.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

Bye.

0: trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů,
0: trial.

0: muža, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na líčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami, nesmíš mi vyčítat.

se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.

0: když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Trial.
0: Stýská se, stýská.
1: Trial.

0: Bye.
1: It's this little whiplash bit I got.
0: Bye. Trial.

0: trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno
0: trial.
1: Budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Bye.

Bye.

0: Čau. Čau.
1: Znamenie vypršal náš čas, už musí.

Čau.

Walked out this morning.

Bye. Trial.

píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

trial.

Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Israel. Travel.

trial. Everything I do it for you. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů,
0: trial.
1: Pak tolik dnů jdou za tebou, dokola s tou otázkou.

0: Mám šťastný sníh. Trial. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: jen chtěl bych ti říct, stýská se mi, stýská.
1: Trial.
2: Tý milence.
1: Trial.
2: Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak seře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

trial. Trial. Trial.

Kdyby jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klima.

0: try, right?
1: It's a nice day for a white wedding.
0: Try, right?

trial. Trial.

0: říkám šťastný smích. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Stýskat se mi stýská po nás dvou.

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence.
0: Trial.
1: To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

0: try.
1: Let's dance for fear.
0: Try.
1: Let's wait. You could look.
0: Try.
1: Look.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěří.
0: Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, nebo člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: Trial. Trial.
1: Mí milence matky dál vychovávají někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial. Trial. Trial.

trial

0: trial.
1: Baga, baga, baga, baga. To naše zlatý baga.
0: Trial.

Všichni jste gogo. Trial.

Bye.

0: trial.
1: Trial.

trial. Trial. Did I resupp-

Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

kapříčku Zavírej vrátka, tahle písnička je skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial.

0: Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Básnivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš
0: sám,
1: proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás,
0: Trial.
1: Trochu třás.

0: Wow.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
0: Trial.
2: Some people are a lot like clouds, you know, 'cause life's so much brighter.

Strata.

Ciao.

trial.

měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

and strange.

bell. Trial.

Bye.

fall. Trial.

trial. Trial.

0: Well.
1: Giles.
0: I didn't think you had it in you.

0: trials. Trials. Trials. Trials.
1: Overdone with.
0: Trials.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

trial. Trial.

trials.

trial.

trial. Trial.

0: Yeah.
1: Trial.
0: I don't want to run away.
1: Trial. Trial. Trial.

Bye.

try. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu.
0: Trial.
1: Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem. Cítím, že zaklepu na nebesku.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

trial. Trial.

0: Elton John.
1: Bye. Bye.
0: Good one.

0: trial. Trial.
1: I'd say love was a magical flame.
0: Trial.

trial. Trial.

trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

Prague.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Trial. Mám víc než krupiér, stíny sakrekér.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Thank you.

Bye. Trial. Trial.

Vzpomenu. Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu se

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to,
0: trial,
1: jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno,
0: trial.

trial. Trial.

Hvala. Hvala.

style. Trial. Trial.

style. Style.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: When it's time.
0: Trial.